0: Cette année, Tomáš Dufka répond aux questions d'Anna Kubišta. Très bonne écoute de Radio Prague International.
1: Voláme všechny Čechy na pomoc do Českého rozhlasu.
2: Le malheur immérité qui a frappé la Tchécoslovaquie.
3: Zatím okupační vojska nemají přístup k rozhlasu, ale nevíme.